Na stanici Český rozhlas D-dur dozněla opera Ruggiera Leoncavala I Pagliacci, komedianti, na skladatelovo libreto a s Marií Kalasovou, Giuseppem Di Stefanem a Titem Gobim v hlavních úlohách. Zpíval a hrál sbor a orchestr Teatro alla Scala v Miláně, sbormistr Vittore Veneziani řídil Tullio Serafin. Operu jsme poslouchali z historické nahrávky vydavatelství EMI Classics, vzniklé v roce 1954 a následně v roce 1997 digitálně restaurované. V pořadu byly použity citace z publikací Jan Brandberger a Zdenka Mincerová, Svět opery, vydané v roce 1947, a Velká operní encyklopedie, vydaná v roce 1996.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: V baroku i raném klasicismu se setkáme s pozoruhodným repertoárem skladeb pro dva orchestry. Je zjevné, že skladatelé využívali zejména efektu, kterému se mnohem později začalo říkat stereo. Někdy ale bylo rozložení orchestrů jiné. Jeden seděl před posluchači, druhý za nimi. Pak už se blížíme tomu, co se jmenuje surround. Tedy Johann Christian Bach, symfonie pro dva orchestry E-dur. Má tři věty. Hraje kapela Kolon Jensis, řídí Hans Martin Linde.

0: Poslouchali jsme symfonii pro dva orchestry E-dur Johanna Christiana Bacha. V podání kapely Koloniensis řídil Hans Martin Linde.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Suk zamýšlel napsat něco jako klavírních čtveroročních dob, ale realizoval jen svitu jarní a letní. Ta je velmi impresionistická, ale také symbolická. V části Večerní nálada Suk konfrontuje citaci své písně lásky s motivem smrti z Dvořákova Requiem. Josef Suk, Letní dojmy, opus 22b. Hraje Markéta Týmlová.

To byl cyklus Letní dojmy opus 22b Josefa Suka. Hrála Markéta Týmlová. Wolfgang Amadeus Mozart, smyčcový kvartet číslo 11 S-dur, má 4 věty. Na koncertním snímku hraje skladbu Quatuor Ludwig.

Quattuor Ludwig zahrál smyčcový kvartet číslo 11 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Sedíme v koncertním sále a těšíme se na orchestrální koncert. Nastupují první hráči, sedají si na svá místa, rozehrávají se a publikum je vítá. Potom se zvedne koncertní mistr, všichni hráči se ztiší a pak to přijde. První hoboista zahraje komorní A a orchestr začne ladit.

Ano, všechny nástroje podřizují své ladění hoboji. Čím si právě tento instrument vysloužil takové privilegium? Inu je to typická znouzectnost. Hoboj totiž díky své konstrukci nemůže, jako ostatní nástroje, posunováním trubic proti sobě ovlivňovat své celkové ladění. Proto se mu ostatní nástroje musí přizpůsobit.

0: Na hoboji se hraje pomocí takzvaného strojku. To je taková kovová trubička, na kterou si hobojista vlastnoručně nití přiváže přeložený plátek tenkého dřeva a potom odřízne vršek, čímž vznikne štěrbina. Pane doktore, jak je možné, že dodnes někdo nevymyslel něco důmyslnějšího? Tohle je jak rozdělávat oheň třením dřeva o dřevo.
1: Já si myslím, že víc a víc oceňujeme přírodní materiály. A naopak všechny ty umělotiny a všechno, co prostě je nějak svázané s takovou tou umělostí současného života, to nám je víc a víc cizí. To je právě ta krása, že to je ta třtina, tak třtinová, třtinové plátky, tady u hoboje jsou to vlastně nakonec plátky dva, u klenotu plátek jeden. A myslím si, že jsou to věci, které naopak nás přivádějí tak trošku zpátky k té přírodě.
0: Je to podobná hra jako na pampelišku, že? To je nejpřírodnější stroj.
1: Nebo když takhle si dáte mezi dva palce list a frkáte na ně. Ovšem to je, pak je to jednopláté, pak je to příbuznější klarinet.
0: Takže ta pampeliška je lepší. Šalmaj, to byl asi předchůdce hoboje.
1: Ano. A z šalmaje se prakticky rozvinuly dvě větve. Větev, která byla, myslím, nástroj byl po celé délce téměř stejně široký, čili takzvaný válcový, anebo nástroj, který se rozšiřoval, čili takzvaný kuželový. A v tom jsou dost velké rozdíly, protože také ty nástroje přefukují pokaždé jinak.
0: Ano. Čili hobo je kuželový nástroj, i to vrtání vevnitř je kuželové. Jaké jsou výhody tohoto principu, tohoto systému?
1: Výhoda je ta, že dostáváme jiný tón, jinou barvu, a to tón, který je skutečně schopný veliké ohebnosti, může jak dynamicky, tak také intonačně spojovat, vázat krásně, a ta ostrá sladkost toho boje je velmi cenným a nenahraditelným přínosem orkestru.
0: Díky bezkonkurenční schopnosti práce s barvou tónu se nejtypičtějším úkolem pro hoboj stala široká kantiléna plná citu. V Bachově dvojkoncertu hoboj co do zpěvnosti úspěšně konkuruje houslím. Všimněte si prosím, jak hobojista pan Adamus na této nahrávce vlastně vůbec nedýchá.

0: Čím to je, pane doktore, že hoboisté vydrží tak dlouho s dechem?
1: Oni ho vlastně potřebují velice málo. Naopak problém pro hoboistu je, že má toho dechu příliš mnoho, že se mu hromadí v plících a třeba to slavné solo v Blaníku na konci, ten vidíte, že každý hoboista to dohrává s krajní vypětím, je úplně rudý na mrtvici.
0: Kromě toho ti hoboisté taky umí ten kontinuální dech, myslím, že se tomu tak říká, kdy současně vydechují ústy a ještě se nadechují zároveň nosem.
1: Je to možné, já to sice neznám, ale znám to u klarinetu, ale jistě u hoboje je to možné taky.
0: V baroku nebyl hoboj osamoceným jedináčkem. Měl kolem sebe celou hobojovou rodinu s četnými sourozenci.
1: To bylo tenkrát vůbec zvykem, že když vzniknul nějaký nástroj, tak se hned k němu vytvářely vysoké, nízké, střední a tak dále. A tady byly ty jednotlivé odrůdy jednak označovány třeba tím výrazem sopranino nebo alto a někdy dokonce damor, čili hoboj lásky plný, obojeda kača, lovecký. No a potom celá byla už docela vymřelá skupina nástrojů, takzvané bomharty. To byl prapodivný nástroj, který vypadal jako nějaký, já nevím, jako tak trošičku kombinace ledničky a ústředního topení. To jako víceméně vymizelo, ale možná, že dneska ještě na to někdo umí hrát.
0: Občas se ještě vyskytne milostný hoboj. Ano. Poslechněme si, jak tento nástroj rozehrál Telemann ve svém koncertu.

0: No prosím, kolik je v milostném hoboji temperamentu. Ale teď už vítám ve studiu hoboistu pana Davida Proseka. Pane Proseku, děláte si sám strojky?
1: Ano, strojky si vyrábím, protože to považuji za nutný vzhledem k tomu, že hoboj je velmi odvislý od toho, jaký strojek si člověk opatří.
0: Nepřipadáte si přitom jako rybáři, kteří si dělají takové ty návnady, ty mušky? Mně to připadá neuvěřitelné, že na nástroji, který je opatřen složitou mechanikou, nesmírně komplikovaně vypadající, je nasazen tak primitivní, nasazeno takové zařízení, jako je brčko, které si obalujete nití.
1: No, ono se to zdá na první pohled, že to je velmi jednoduchá věcička, ale ono veskrze je to velmi složité vlastně zařízení, které se musí velmi precizním způsobem vyrábět. Takže na první pohled jednoduché dva plátky, ale potom, jak člověk zjistí, je to velmi, velmi podrobná až hodinářská práce.
0: To věřím. Strojek je vůbec kouzelná věcička, na něj se dá přímo hrát, vidíte. Jaký zvuk se ozývá, když se hraje
1: pouze na
0: ten
1: strojek? Nevím, jestli hrát, ale zkusím vyloudit nějaký zvuk.
0: Tak to je s tou pampeliškou srovnatelný zvuk.
1: Dalo by se říct.
0: Dobře, nasaďme tedy strojek na hoboj a poslechněme si, jak zní tento lahodný nástroj.

0: Toto je asi taková ta střední poloha nejznělejší. Jak vypadají ty ostatní? Vím, že hoboj je zvláštní tím, že vlastně čím níž se na něj hraje, tím hraje silněji.
1: Ano, je to pravda. Zkusím.
0: A ta nejvyšší poloha je taková teskná, myslím. Mohl byste předvést, jak se na hoboj rozcvičujete, když chcete rozhýbat prsty a zahrát nějakou rychlejší pasáž? Takže je to také pohyblivý nástroj, jak je vidět. Takže moc děkuji za demonstraci. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Hoboj má ve své vysoké poloze trochu plačtivou barvu. Není proto divu, že právě hoboji předepsal Ludwig van Beethoven solo ve Smutečním pochodu 3. symfonie.

0: Hoboj má pověst zasněného pěvce, ale to je křivda, on zvládne i komické role.
1: Zejména u takových autorů, kteří měli pro humor výsostný smysl, jako je právě Rossini. Poslechněme si kousek jeho předehry k opeře Hedvábný žebřík.

Ovšem v druhé větě čtvrté symfonie Čajkovského, tam je to spíš něco takového folklorního, jako takový ten pasáček, který si píská někde trochu zadumaně, trochu někdy malinko skercózně. Je to dost zajímavé, ta šíře výrazových schopností hoboje je úžasná.

0: Jeden Hobojův bratříček se však v orchestru přece jen občas vyskytne, víte, pane doktore, anglický roh.
1: Ano, to je vlastně ještě se o něco starší bratříček Hoboje Milostného. Je o tercí hlubší, čili celkem pod Hobojem o kvintu.
0: Vzrostlejší poněkud.
1: Ano, a má takovou zvláštní bouli na konci, takovou rozšířeninu, která právě působí to zabarvení toho zvuku. On je to trošku jako dutější zvuk, ale ještě zase orientálně zní. Je to zvláštní, že používají autoři dost často tohoto nástroje k vzbuzení nějaké orientální nálady. Nemyslím si, že by to byl třeba případ Dvořáku v Novosvětské symfonii, i když je nutno říct, že podle nejnovějších výzkumů je celá Novosvětská symfonie odrazem Longfellowovy básně o Hayavatovi. A tady to Largo pravděpodobně mluví o tom jeho návratu z námluv se svou milovanou Minnehahou.

0: Domnívám se, že bychom mohli uzavřít tento pořad kombinací anglického rohu s nástrojem, o něm jsme mluvili v předchozích pořadech, to je cflétnu. Je to část Rossiniho předehry k Vilému Tellu. Je to dost zajímavé, že zpočátku si jako odpovídají, pak ale anglický roh pořád pokračuje v té své zadumané melodii, lehce pastorální, a flétna přejde do takového lehkého skotačení.
1: Asi je pro leckoho z nás překvapující, že Rossini, tento mistr hudební zábavy, dokázal zacházet i s takovými zadumčivými nástroji, jako je anglický roh. Ale kdo umí, ten umí.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Vincenzo Bellini byl o 9 let mladším současníkem Gioacchina Rossiniho a za svůj 34-letý život se díky 10 operám postavil po bok oslabovaného mistra. Zprvu se také Rossinim inspiroval, ale od svých 26 let a opery Pirát, která byla psána na první objednávku z milánské La Scaly, rozvíjel svůj vlastní styl. Pro něj jsou nejtypičtější široce klenuté árie, postavené na několika taktových motivech. Rumunská sopranistka Angela Georgiou je teď hlavní ženskou hrdinkou Imogenou v árii ze závěru druhého dějství opery Pirát Vincenza Belliniho. Královský filharmonický orchestr diriguje Marco Armiliato.

Sergej Rachmaninov, pozdní romantik a klavírní virtuos, zemřel v roce 1943. Budeme poslouchat jeho tři klavírní preludia v podání legendárního Svjatoslava Richtera.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fiordi Ligi z prvního dějství opery Così fan tutte, zpívá Lucia Pop, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Robert Schumann, mistr klavírních skladeb a písní a mimořádně zajímavý publicista a kritik, zkomponoval 4 symfonie. První, jarní, je výbuchem radosti a energie. Poslední, 4. naopak úsvitem jeho kariéry. Její neúspěch prý významně přispěl k Schumannově duševní poruše. 2. symfonie C-dur zabrala skladateli hodně času. Rodila se těžce v době počínajících depresí i dalších zdravotních obtíží. A tak je někdy přirovnávána k Beethovenově osudové, v níž skladatel, a zde i Schumann, bojuje proti nepřízni osudu silnou vůlí. Toto je Scherzo, 2. část Schumannovy 2. symfonie, v níž se objevuje i motiv B.A.C.H., Bach, neboť Schumann se v této době hodně věnoval studiu Bachových děl. Vídeňští filharmonikové a Ricardo Muti.

0: oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, sólisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty.
1: Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech šest částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Vždycky je osvěžující setkání s hudebním géniem. Teď přijměte pozvání k dalšímu. Toto je koncertní předehra Leonora Ludwiga van Beethovena. Gewandhaus Orchestr Lipsko, Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do Itálie, přímo do Říma 16. století, teď nahlédneme prostřednictvím hudby Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, skladatele, kterého neoceňovali jen jeho současníci, ale snad všechny skladatelské generace následující. Jeho kontrapunktické mistrovství bylo mnohými považováno za ideál či vzor. Nenáhodou Johann Josef Fuchs použil v 18. století Palestrinovu hudbu do svého pojednání Gradus ad Parnassum. Nenáhodou Palestrinu bezvýhradně opěvovali hudebníci i biografové 19. století. A tak na sebe nechme dýchnout Palestrinova génia i my, a poslechněme si moteto pro smíšený sbor Veni Sponza Christi, což je mariánská antifona Přijď nevěsto Kristova. Choir of St. John's College, Cambridge řídí George Guest.

U Antonia Vivaldiho najdeme barevné bohatství sólových koncertů, však jich také jeho katalog děl čítá asi 500. Hojně je provozovaly schovanky benátského sirotčince Ospedale della Pietà, s nímž Vivaldi spojil velkou část svého života. Dívky byly velmi talentované, hrály na všechny tehdejší nástroje, účinkovaly ve Vivaldiho operách, proto je ostatně většina hlasů v nich právě ženských. A co se koncertů týče, nebyly to jen sólové nástroje, jednotlivé, leč také řada zajímavých kombinací. My si teď například poslechneme první část koncertu H-moll, který maestro Vivaldi určil čtyřem houslím, violončelu, smyčcovému souboru a basu continuu. Michael Gantwark vede soubor Sankt Petersburg Solists.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jeho českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Pohrdám napodobováním a pohrdám všedností, řekl kdysi Sergej Prokofjev. A opravdu sám byl originálním a nevšedním skladatelem a bravurním klavíristou. V roce 1917, po vypuknutí bolševické revoluce, opustil Rusko, žil v Americe, Paříži, cestoval po Evropě, aby se do Sovětského svazu vrátil v polovině 30. let. Snažil se, ale přece ho posléze režim označil za formalistu a odsoudil. Když pak Prokofjev zemřel, mimochodem ve stejný den a rok jako Stalin, v sovětských novinách, plných nářků nad odchodem velkého vůdce, byla o odchodu Prokofjeva toliko nenápadná noticka na poslední straně. Příznačně. A to přitom většina ze stovky děl, která Prokofjev vytvořil, patří ke klenotům ruské hudby. Houslový koncert, klavírní koncerty, symfonie, filmová hudba, 9 oper, anebo nejslavnější z jeho 10 baletů. Romeo a Julie. Geniální je scéna maškarního plesu v prvním dějství, kde Julie potkává Romea. A tak nyní zveme na naše pomyslné koncertní pódium Českou filharmonii se svým někdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem, aby nám Prokofjevovi Monteky a Capulety zahráli.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Pokud ještě neznáte, prosím, seznamte se s francouzským hudebním skladatelem, ale také knězem Jehanem Taburotem, kterého hudební svět zná spíš pod jménem Tuano Arbo. V 16. století se psal zajímavou studii o tehdejších francouzských renesančních tancích pod titulem Orchesographie. Je to pro nás nedocenitelný zdroj poznání o instrumentální hudbě i lidových melodiích Francie 16. století. Jednou z nejznámějších melodií z té sbírky je pak píseň Belle qui tient ma vie, kráska, jež drží můj život, kterou u nás naspíval Spirituál Quintet jako pavanu za 10 švestkových knedlíků. V našem případě onen šanson ve staré francouzštině a v nastudování souboru katalánce Jordiho Savala La Capella Real de Catalunya a Esperion 21.

Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy skerco. Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Jean-Philippe Rameau, Rondo ze svity pro čembalo D-dur, hraje William Christie.

Ačkoliv 36-letý Beethoven nenechal v roce 1806 orchestru divadla na Vídeňce dost času na naskoušení houslového koncertu D-dur, protože partituru jako obvykle dodal dost pozdě, a také dedikant, houslista Franz Clement, hrál svůj part téměř z listu, úspěch byl obrovský, ovšem pro interpreta. Nadšené přijetí skladby, která není primárně virtuózní, přišlo až po smrti skladatele v roce 1844, když ji provedl 13-letý Josef Joachim pod Mendelssohnovou taktovkou v Londýně. Od té doby je Beethovenův houslový koncert ozdobou každého výtečného houslisty a pochopitelně nechybí ani v repertoáru velkého Itzhaka Perlmana. Jiskřivé rondo, triumfální zakončení houslového koncertu D-dur, nám s ním hrají berlínští filharmonikové, zařízení Daniela Barenboima.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Půvabný valčík cis-moll Friderika Chopina s proslulou prstovou pasáží ve střední části nám teď zahraje, a to prosím, na fortepiano z roku 1836, tedy přímo z Chopinovy doby, nizozemský interpret Arthur Schoenderweerth.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Víme o něm jen málo a přesto, nebo možná právě proto, dodnes uchvacuje svou hudbou. Francouzský barokní mistr, gambista, skladatel Monsieur de Saint-Colombe. Lecos si o něm dohledali, ale jistě také domysleli tvůrci slavného francouzského filmu Všechna jitra světa z roku 1991. V hlavní roli je pochopitelně především Saint-Colombův nástroj, gamba, k níž přidal sedmou strunu, proslavil se virtuozitou na ní a učí na ní hrát Gérarda Depardieu, tedy Marena Maréze. Ale my si nyní ukážeme, že Saint-Colombe, ač je to takřka synonymum pro gambu, není jen gamba. Lee Santana a Andrew Lawrence King hrají jeho Le Varier pro arcilutnu a harfu.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Tamína z prvního dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Fritz Wunderlich, berlínské filharmoniky řídí Karl Böhm.

Robert Schumann a upravovatel Miša Majský, číslo 1 z cyklu Märchenbilder opus 113 v úpravě pro violončelo a klavír. Hraje Miša Majský, hraje na klavír také Marta Argeričová.

Georg Friedrich Händel, Alleluja z oratoria Mesiáš. Sbor a The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Johann Nepomuk Huml, bratislavský, tehdy tedy prešpurský rodák, současník a přítel Beethovena, oslavovaný klavírista, skladatel i pedagog a autor ceněné klavírní školy, dirigent. Také muž obchodního ducha, který se postaral o lepší podmínky a ochranu autorských práv pro skladatele při vydávání děl. Nás ale samozřejmě Huml zajímá jako skladatel, mimo jiné autor 7 klavírních koncertů. V tomto případě koncertu číslo 3 a-moll, z něhož vybíráme výjimečnou volnou větu. Je totiž instrumentována pouze pro lesní rohy, violončela a basy. Otevře jí nádherný zpěv lesních rohů, následovaný nebesky krásným klavírním sólem. Stephen Hoch, anglický komorní orchestr, Bryden Thompson.

Franz Schubert patřil mezi zakladatele romantismu, ale vlastně to byl Beethovenův současník a umřel velmi mladý a velmi chudý. Za celý život si nevydělal na vlastní klavír. Za svého života byl vnímán výhradně jako skladatel písní, teprve po jeho smrti byly v jeho šuplíku nalezeny úžasné symfonie, hlavně nedokončená a velká symfonie C-dur. Schubert byl velký melodik, ale skutečnou revoluci přinesl do oblasti harmonie. Velmi odvážně měnil tóniny, třeba uprostřed melodie. Některé jeho skladby jsou velmi dlouhé a dokážou nás skutečně pohltit, ač se v nich většinou neodehrává žádné velké drama.

Německý pěvec, lyrický baritonista a později i dirigent Dietrich Fischer-Dieskau je označován za jednoho z nejlepších interpretů Schubertových písní vůbec. Jeho nahrávky cyklu Zimní cesta, byť od nich uplynuly 40 let, jsou dodnes mnohými považovány za nepřekonané a možná nepřekonatelné. Dodnes studenti klasického zpěvu při studiu Schuberta takřka povinně poslouchají Dieskauovy nahrávky. A my si teď také jednu dopřejeme. V Schubertově písni An die Musik legendárního pěvce doprovází Gerald Mohr.

Když si v 60. letech 17. století francouzský král Ludvík XIV. Objednával u Moliéra a Lilyho komedii balet, chtěl, aby byly přítomny turecké motivy. Těžko říci, jestli ten požadavek skutečně vycházel z toho, co říká legenda, totiž, že turecký vyslanec, který navštívil Versailles, se choval tak přezíravě, že ho chtěl Ludvík alespoň takto zesměšnit, anebo vycházel-li ze zájmu a okouzlení francouzského dvora ze všeho tureckého a exotického. V každém případě Měšťák šlechticem obsahuje jednak vtipnou zápletku a právě ten turecký kolorit k tomu. A jistě proto to byl fenomenální úspěch jak pro Moliéra, tak pro Lilyho. Jeho mistrovství teď můžeme ocenit v pochodu k turecké slavnosti, tedy v šesté části komedie baletu Měšťák šlechticem. Londýnský hobojový ansámbl Paul Goodwin.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to

kompletní díla. Jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Francis Poulenc a pomalá, téměř mozartovská věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr. Hrají sestry Labekovy, Bostonský symfonický orchestr, řídí Seiji Ozawa.

Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu. A pak znenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivuhodnějších symfonických vět, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2, v době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem Sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

Teď přijměte pozvání k setkání s jedním z nejoslavovanějších skladatelů renesance, jehož mistrovství i pěveckému se klaněli už jeho současníci. A my to skladatelské obdivujeme do dneška. Josquin des Prez. O jeho hudbě víme mnohem víc než o jeho životě, což je pro milovníky hudby vždycky lepší případ, než kdyby tomu bylo naopak. Josquin napsal asi 250 skladeb, které se rychle šířily díky nototisku a byly velmi populární díky krásným melodiím, živým rytmům i nápaditým imitacím. První knihu mší vydal už v roce 1502. A my si také poslechneme ukázku z jeho duchovní tvorby In te Domine speravi, píseň na text oslavného hymnu Te Deum, zaspívá sopranistka Julian Baird. Na loutnu hraje Ron McFarlane.

Máme tu na D-dur prostor i pro královský nástroj. Například v zápětí rozezní varhany Jan Kalfus, a sice ve varhaním chorálu Johanna Sebastiana Bacha Schmicke dich, o liebe Seele, ozdobiš se duše drahá, BWV 654. Najdeme ho se 17 dalšími v cyklu chorálních preludií z poslední lipské dekády Bachova života a patří k vrcholům jeho varhaního mistrovství.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Papagéna z druhého dějství opery Kouzelná flétna. Zpívá Thomas Quasthoff, württemberský komorní orchestr řídí Jörg Ferber.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenshoryho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

V roce 1995 zaznamenalo velký úspěch u barokní hudby milovného publika album londýnského souboru City of London Baroque Sinfonia a čembalisty a dirigenta Nicolase Kremra, kteří společně nahráli Vivaldiho dvojkoncerty pro dechové nástroje. Jsou zde koncerty pro dvě flétny, pro dva lesní rohy, pro dvě trubky, pro hoboj a fagot a také překrásný koncert pro dvě dvojice dechů, dva hoboje, dva klarinety, smyčce a basso continuo C dur. Třetí věta v podání britských interpretů se slyšitelnou radostí ze hry a z půvabné hudby Antonia Vivaldiho.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Neoklasicismus je jeden z hlavních směrů hudby 20. století. V reakci na zvukem a emocemi přesycený pozdní romantismus i na atonální hudbu vrací se k průzračnosti starých forem, jako je sonáta, concerto grosso nebo svita, oživuje klasickou tematickou práci a přidává trochu ostřejší harmonie a složitější rytmus. Bohuslav Martinů, klavírní kvintet číslo 2, hraje Ivo Kahánek a Vihanovo kvarteto.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarovy svatby. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr řídí Sir George Sholty.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílá Český rozhlas, stanice D-dur. Od mikrofonu vás zdraví Stanislava Střelcová. Připravili jsme pro vás k poslechu nahrávky skladeb Josefa Suka, Antonína Dvořáka, Antonína Reichy, Otmara Máchy, Giuseppa Tartiniho, Leoše Janáčka, Maurice Ravela, Hectora Berlioze, Georga Friedricha Händla, Richarda Strause a Wolfganga Amadea Mozarta. Na úvod našeho hudebního putování zazní symfonická báseň Josefa Suka Praga. Královskou liverpoolskou filharmonii řídí Libor Pešek.

0: Symfonickou báseň Praga věnoval Josef Suk roku 1904 městu, které ctil a na něž vzpomínal na častých koncertních turné se Smicovým kvartetem. Skladbu jsme si poslechli v provedení Královské Liverpoolské filharmonie. Natočili dirigent Libor Pešek, který se Sukovu dílu systematicky věnoval.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Zveme vás teď k poslechu cigánských melodií Antonína Dvořáka, které napsal skladatel na básně Adolfa Hejduka. Mezi nejčastěji provozované písně světového koncertního repertoáru náleží jistě Když mne stará matka. Existuje v nesčetných úpravách. Cigánské melodie, které instrumentoval Jiří Teml, zazní v provedení Ivana Kusněra a Plzeňského rozhlasového orchestru. Dirigoval Petr Vronský.

Dozněly cigánské melodie Antonína Dvořáka, přednesli je Ivan Kusněr a Plzeňský rozhlasový orchestr s dirigentem Petrem Vronským. Antonín Rejcha napsal mnoho skladeb pro dechové nástroje. Z praktických důvodů komponisty a zároveň uznávaného pedagoga zkoušel také neobvyklé nástrojové kombinace. Dejme teď zaznít oktetu opus 96 v provedení členů českého noneta.

0: Uvedli jsme pětivětý oktet Antonína Reichy z roku 1817. Hráli členové Českého noneta.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Skladatel Otmar Mácha, jeho šlašské halekačky vyslechneme, náležel k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény druhé poloviny 20. století. Dlouhá léta působil jako dramaturg v Československém rozhlase. Přínosná je jeho tvorba všech žánrů. Zapsal se do našeho povědomí rovněž svým osobitým přístupem k dětské tvorbě. Lašské halekačky přednese Královéhradecký dětský sbor Jitro, nastudoval a řídí sbormistr Jiří Skopal.

Pražské halekačky, kompozici pro sóla a dětský sbor Otmara Máchy zaspíval Královéhradecký dětský sbor Jitro se sbormistrem Jiřím Skopalem. Vysílá Český rozhlas D-dur. Italský barokní skladatel Giuseppe Tartini měl zřejmě dobrodružnou povahu, jak se líčí v literatuře. Před pronásledováním uprchl do kláštera, kde ho učil hudbě náš skladatel a varhaník Bohuslav Matěj Černohorský. Ve 20. letech 18. století pobýval Tartini i v Praze. Působil v orchestru hraběte Kinského. Byl brilantním houslistou, zakladatelem slavné parovské školy. Zanechal rozsáhlé dílo. Dnes si poslechneme jednovětou úpravu pro solo a orchestr jeho slavné sonáty G-moll s podtitulem Ďáblův trylek v podání světoznámé houslistky Anne-Sophie Mutt a vídeňských filharmoniků s Jamesem Levinem.

První řadu Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku jsme si poslechli v podání klavíristy Ivo Kahánka. Na vlnách Českého rozhlasu D-dur uvedeme svitu pro orchestr Maurice Ravela Náhrobek kuprénův, inspirovanou starými francouzskými tanci. Neoklasicistní kompozici, dokončenou v roce 1917 původně pro klavír, věnoval autor památce přátel, kteří zahynuli za první světové války. Na nahrávce účinkuje Bostonský symfonický orchestr, řídí Bernard Haitink.

Svitu pro orchestr Maurice Ravela Náhrobek Kuprénův zahrál Bostonský symfonický orchestr s dirigentem Bernardem Haitinkem. Berliozův Harold v Itálii, hudba francouzského romantismu, je programní čtyřvětou symfonií s violovým sólem. Poslechneme si ji v provedení Josefa Suka, České filharmonie a dirigenta Dietricha Fischera-Dieskaua.

Harold v Itálii, Ektora Berlioce, symfonie opus 16 s violovým sólem, dozněla v podání Josefa Suka a České filharmonie. Řídil Dietrich Fischer-Dieskau. V provedení znalce barokní interpretace Jaroslava Tůmy a souboru Virtuosi di Praga s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem vyslechneme koncert pro varhany číslo 3 G-moll Georga Friedricha Händla.

Handlův koncert pro varhany a orchestr číslo 3 G-moll přednesli Jaroslav Tůma a virtuózy Di Praga, které vedl Oldřich Vlček. Virtuózní symfonická báseň Don Juan z roku 1888 náleží dosud k nejhranějším kompozicím Richarda Strause. Účinkují berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

Straussovu populární symfonickou báseň Don Juan podle rakouského romantického básníka Nikolause Lenaua přednesli berlínští filharmonikové. Dirigentem byl Herbert von Karajan. Známou árii Leporella z prvního dějství opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni vyslechneme v provedení Richarda Nováka. Orchestr Janáčkovy opery v Brně řídil na snímku František Jílek.

0: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur jsme uzavřeli hudební sestavu árii Leporella z prvního dějství opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Zpíval Richard Novák, spoluúčinkoval orchestr Janáčkovy opery v Brně, dirigoval František Jílek. Od rozhlasového mikrofonu vás zdraví Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Od mikrofonu Českého rozhlasu stanice D-dur se hlásí Stanislava Střelcová. K dnešnímu poslechu jsem pro vás vybrala hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, Marc-Antoine Charpentiera, Antonína Dvořáka, Nicola Paganiniho, Bohuslava Martinů, Césara Franka, Pabla de Sarasate, Christofa Willibalda Glucka, Ludwiga van Beethovena a Giacoma Pucciniho. Úvodem zazní symfonie číslo 38 D-dur Kechl 504, zvaná Pražská, kterou napsal Wolfgang Amadeus Mozart roku 1786. Dokončil ji po opeře Figarova svatba. Na nahrávce uslyšíme virtuozity Praga, které vedl Oldřich Vlček.

Dozněla Mozartova symfonie číslo 38 D-dur ke 504 Pražská, nazvaná podle prvního provedení. Zahráli ji virtuozity Praga s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. Vybíráme teď pro vás Charpentierovo Te Deum. Připomene znělku Eurovize, která vznikla z preludia k této skladbě. Marc-Antoine Charpentier komponoval mimo jiné hudbu k jezuitským hrám. Byl totiž regent s chorým u jezuitů při chrámu svatého Ludvíka v Paříži na konci 80. let 17. století. Charpentierovo duchovní moteto Te Deum v tónině D-dur uslyšíme v podání Annick Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Kenkense, Russella Smithe, Jean-Louise Bindyho, sboru a orchestru Les Musiciens du Louvre. Provedení řídí Mark Minkowski.

Duchovní moteto Te Deum Marc-Antoine Charpentiera doznělo v provedení Annick Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Heckense, Russella Smithe, Jean-Louise Bindyho, sboru a orchestru Le Musicien du Louvre. Řídil Mark Minkowski. Slavný Dvořákův violončelový koncert zazní v interpretaci violončelistky Michaely Fukačové, rodačky z Brna, která žije trvale v Dánsku. Vždy českou hudbu významně propagovala ve světě. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK na nahrávce řídil Jiří Bělohlávek.

0: Vyslechli jsme koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll, opus 104, jehož první provedení Antonín Dvořák sám roku 1896 v Londýně řídil. Na dnešním snímku byla solistkou Michaela Fukačová, spoluúčinkoval symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Dirigentem byl Jiří Bělohlávek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Čtyřdílné terčeto koncertante pro kytaru, housle, violončelo Nicola Paganiniho, italského houslového virtuóza, kytaristy a skladatele počátku 19. století, si připomeneme z americké nahrávky v provedení Juliana Greye a členů The Diastria.

Doznělo terčeto pro kytaru, housle a violončelo Nicola Paganiniho, které zahráli Julian Gray a The Diaz Trio. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Cyklus Písničky na jednu stránku komponoval Bohuslav Martinů na texty moravské lidové poezie ze Sušilovy sbírky. Vznikal v roce 1943 za druhé světové války v americkém exilu a byl určitým propojením skladatele s domovem. Písničky Rosička, Otevření slovečkem, Cesta k milé, Chodníček u maminky, Sen Panny Marie a Rozmarín uslyšíme dnes v podání současných interpretů Martiny Jankové, Tomáše Krále a Iva Kahanka.

Písně z cyklu Písničky na jednu stránku Bohuslava Martinů přednesli Martina Janková, Tomáš Král, na klavír hrál Ivo Kahánek. Symfonie D-moll, vrcholné dílo Césara Franka, náleží k nejhranějším na světě. Najdeme v ní krásu, hloubku, působivou melodii i bohatství polyfonie. Pojďme si ji poslechnout v provedení francouzského národního rozhlasového orchestru. Dirigentem byl Leonard Bernstein.

Symfonii D-moll Césara Franka přednesl francouzský národní rozhlasový orchestr, který řídil Leonard Bernstein. Efektní fantazii pro housle a orchestr na motivy z Bizetovy opery Carmen napsal Pablo de Sarasate, španělský houslista a skladatel období romantismu v 80. letech 19. století. Na nahrávce hraje Anne-Sophie Mutt a vídeňští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem.

koncertní fantazii inspirovanou Bizetovou operou Carmen, kterou složil Pablo de Sarasate, zahráli houslistka Anne-Sophie Mutte a vídeňští filharmonikové. Řídil James Levine. Glukovu baletní pantomimu Don Juan z roku 1761 přednese v původní verzi světoznámý soubor Il Giardino Armonico. Na nahrávce dirigoval Giovanni Antonini.

Il Giordano Armonico a dirigent Giovanni Antonini byli interpreti baletní pantomimy Don Juan, německého skladatele a důležité osobnosti hudebního klasicismu Christofa Willibalda Glucka.

Další dílo bude od velikána světové hudby, mistra vídeňského klasicismu Ludwiga van Beethovena. Třídílná sonáta pro klavír číslo 23 F-moll opus 57 z roku 1804 a pasionáta náleží k těm nejpůsobivějším a nejnáročnějším skladbám. Na snímku hraje Daniel Barenboim.

Beethovenovu sonátu číslo 23 f-mol, opus 57 zvanou Appassionata, přednesl světoznámý klavírista Daniel Barenboim. Připomeneme si teď operní pěvkyni Hanu Janku Svobodovou, která slavila úspěchy na světových scénách. Její umělecký rozkvět spadá do 60. let minulého století, kdy působila v brněnském divadle. Angažmá v milánské Skale ji později přivedlo k rolím na dalších jevištích světa. Zazářila v mnoha postavách českého a zahraničního repertoáru, z nichž představíme jednu z jejich nejproslulejších, Turandot v Pucciniho stejnojmenné opeře. S Hanou Janku spoluúčinkuje orchestr Smetanova divadla v Praze, který řídí Jan Štych.

Árie Turandot z druhého dějství opery Giacoma Pucciniho zazněla v provedení Hany Janků Svobodové a orchestru Smetanova divadla v Praze s dirigentem Janem Štychem. Závěrem této hudební sestavy vyslechneme předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, která uvedla slavnou světovou premiéru díla ve Stavovském divadle v Praze roku 1787. Pražský komorní orchestr na nahrávce řídil Oldřich Vlček.

0: Předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta přednesl Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. U mikrofonu byla Stanislava Střelcová, naladili jste si stanici Český rozhlas D-dur.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Do přeslavného díla teď nahlédneme a vydáme se za ním do barokní Francie k mistru Marku Antoinovi Charpentierovi. Te Deum je hymnus oslavující Boha slovy Tebe, Bože, chválíme, Tebe, Pane, velebíme, Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. To jsou mimochodem slova z pera svatého Ambrože. A nyní Te Deum ve Charpentierově zhudebnění, jehož preludium je znělkou Eurovize. Úvodní část pro sbor a orchestr, sbor Orfeon Donostiara a Orquesta Sinfonica de Madrid vede José Antonio Sainz Alfaro.

Jednou z nejslavnějších skladeb známého amerického autora 20. století Samuela Barbera je jeho působivé Adagio pro smyčce z roku 1938. Hluboce kontemplativní a jakoby melancholický nádech díla, narůstající zvuk ke gradaci a následnému stišení, impresivní harmonizace, to vše z něj dělá nejhranější Barberovu partituru. A snad proto se skladatel v roce 1967 rozhodl dát Adagiu i vokální podobu. Přepracoval Adagio do Agnus Dei, zpěvu Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. A výsledek je opět imponující. Poslechněte si v podání Pražského filharmonického sboru, vedeného Pavlem Kýnem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jako korunovační je označován Mozartův 26. klavírní koncert D-dur, zkomponovaný 2 roky před skladatelovou smrtí v roce 1789. Není to Mozartův titul, ani nebyl komponován k příležitosti korunovace. Byl ovšem v době korunovace Leopolda II. Mozartem provozován. A to později vedlo vydavatele díla Johana Andrého k tomu, že tento fakt připomněl na titulním listě. A ono spojení pak zůstalo. Andrému se také přisuzuje dokomponování chybějících taktů v sólovém klavírním partu, především v levé ruce, které Mozart už nestihl dokončit. A nebo je zkrátka nevypsal, protože sám při hraní dobře věděl, co chce hrát, i bez not. O koncertě číslo 26 D-dur se někdy pro jeho půvab hovoří jako o rokokovém. Tady je jeho volná věta Larghetto. Hrají Jene Jandó a Concertus Hungaricus.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Bedřich Smetana, árie Mařenky z třetího dějství opery Prodaná nevěsta. Zpívá Gabriela Beňačková, orchestr Národního divadla v Praze řídí Rudolf Vašata.

Georg Philipp Telemann, koncert pro violu G-dur, třetí věta, presto. Hraje Florian Deuter na violu a muzika Antiqua Köln.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Dmitrij Šostakovič a první věta z jeho první symfonie, která mu otevřela cestu do celého světa. Gennadij Rozhdestvenský řídí symfonický orchestr Velkého divadla v Moskvě.

D-dur, vaše tónina. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Belmonta z prvního dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Plácido Domingo, Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Kohn.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Monteho duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikoláje z roku 1599. A přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse Vzhůru hlas nás volá.

Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Leoš Janáček po zarostlém chodníčku a část Naše večery hraje Jan Jiraský.

Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang vische al fin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

V horkém srpnu roku 1844 pobýval Hector Berlioz v jeho francouzském Nice u moře a tam za krátký čas složil působivou koncertní předehru. Původně se jmenovala Věž v Nice, poté Růžový korzár. Nakonec jen korzár, jako slavná báseň Lorda Byrona o hrdinském korzáru Konrádovi. Berliozova předehra má asi 9 minut a takto zní v nahrávce Londýnského symfonického orchestru s André Previnem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Girolamo Fantini, sonáta pro trubku a basso continuo číslo 8. Hrají Niklas Eklund a Knut Johannessen.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Figara z prvního dějství opery Figarova svatba. Zpívá Samuel Remy, londýnský filharmonický orchestr, třídí Sir George Scholty.

Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

uctění svaté patronky hudebníků, slepců, varhaníků a třeba i stavitelů nástrojů, svaté Cecílie, napsal mezi mnohými dalšími skladateli krásnou hudbu i anglický barokní mistr Henry Purcell. Hned několikrát. Ať zemřel v 36 letech, dosáhl mimořádných

žádného postavení na anglickém dvoře i v anglické hudbě. A prakticky každá z jeho partitur ukazuje, proč tomu tak je. Z první cecilské ódy Raise, raise the voice, all instruments, pozvedejte hlasy všechny nástroje, si poslechneme působivý terčet v podání sopranistky Anny Prohasky, basbaritonisty Ashleyho Richese a tenoristy Samuela Bodna, které doprovodí orchestr Arcangela Corelliho pod taktovkou Jonathana Cohena.

Do úchvatného souboru 36 klavírních fug, jimiž Antonín Reicha ve své době novátorskými postupy přepsal dosavadní hudební vývoj této formy, můžeme sáhnout 36krát a dostaneme 630 skvostů, ať už je tématem fugy vlastní Reichovo téma nebo témata jiných skladatelů. Milan Langer nám teď zahraje 7. fugu D-dur, v níž Reicha zpracovává téma Wolfganga Amadea Mozarta. Mimochodem, tím tématem je úvod Hafnerovy symfonie.

Zdá se to neuvěřitelné, ale přeslavný cyklus 16 písní na verše básníka Heineho složil Robert Schumann za 9 dní. Je to cesta od radosti z nové lásky přes nezdar až ke zklamání. Je to čistý romantismus plný barev a emocí. A je to organické spojení hlasu lidského a klavírního. Poslechněme si to. Wenn ich in deinen Augen sehe, když dívám se do tvých očí, píseň ze Schumannova cyklu Láska básníkova. Finští interpreti Jorma Hynninen a Ralf Gotony.

Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Jan Křtitel Kalivoda, předehra pro orchestr číslo 3 C-dur, opus 55, hraje Kölner Akademie.

Roku 1727 se v Benátkách dávala nová opera bezmála 50-letého Antonia Vivaldiho, slavného mistra, jehož opery či drama per musica byly takřka vždy zárukou úspěchu. Ten den byl na programu Orlando, postavený na slavné epické básni Ludovíka Ariosta Rozzuřený nebo Zuřivý Roland. Dodnes se hraje. Možná méně se ale ví, že Vivaldi to lákavé téma o rytíři, který se nešťastně zamiluje, ztratí rozum a bloudí světem, kde se setká i s čarodějkou Alčínou, zpracoval už o několik let dříve, v roce 1714, tehdy pod názvem Orlando Furioso. Bohužel z této verze se dochovalo jen několik fragmentů a my si teď jeden z nich poslechneme. Věrným Orlandovým přítelem Astolfem bude německá sopranistka Simone Kermes, benátský barokní orchestr vede Andrea Marcon.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Miloslav Ištvan, třetí věta z klavírního tria. Hraje trio Euterpe.

Johannes Brahms, třetí věta ze symfonie číslo 3 F-dur opus 90. Hrají berlínští filharmonikové, řídí Claudio Abbado.

Do 8 sešitů po 6 kusech umístil německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy své písně beze slov, které komponoval v průběhu 16 let a zachycují tak de facto jeho skladatelský vývoj na malé klavírní formě. Velký německý klavírista první půle 20. století Walter Gieseking teď pro nás otevře sešit číslo 5 a zahraje píseň beze slov číslo 1 G-dur.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Georg Friedrich Händel, druhá část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové souboru The Cambridge Music.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Dva habsburští císaři, Maximilián II. A posléze jeho syn a nástupce Rudolf II. Velmi oceňovali varhanické a skladatelské schopnosti Karla Leutona, který na jejich dvorech ve Vídni, respektive později v Praze, strávil dlouhá desetiletí. A v rudolfínské Praze se dopracoval k pozici prvního dvorního varhaníka a dvorního skladatele. Žilbohu, Rudolf byl známý liknavostí v platbách hudebníkům. A když nastoupil Matyáš, dluhy nezaplatil, kapelu rozpustil a Leuthen navzdory svým věrným službám zemřel v Praze v chudobě. Alespoň, že jeho skladby po stovkách let znovu ožívají a můžeme je obdivovat. Toto je Kyrie ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum Varhany Martin Horina.

A na pódium nastupuje vynikající britský soubor The English Concert, jeden z nejstarších orchestrů Anglie, který se cílevědomně věnuje historicky poučené interpretaci staré hudby už od roku 1972, kdy byl založen. Od samého počátku ho od čembala řídil Trevor Pinnock po celých 30 let. V posledních letech ho vystřídal opět čembalista Harry Bickett. Pinnock se více věnuje solovému čembalu a řídí mnoho orchestrů po celém světě. Za ty 30 let s English Concertem samozřejmě natočil stovky skvostných děl, převážně barokních. K Johannu Sebastianovi Bachovi se pak vracel neustále. A dokonce i hvězdný Leonard Bernstein s obdivem

0: Tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače.
1: Těžko rozhodnout, která z 32 vynikajících klavírních sonát velkého Ludwiga van Beethovena je tou nejlepší. Jiný názor budou mít hudební vědci, pravděpodobně jiný laičtí posluchači, ale co je téměř jisté, že pro široké publikum nejslavnější je sonáta číslo 14 cis-moll. A to především díky první větě, Beethovenem nadepsané quasi una fantasia, na způsob fantazie. A skutečně volně plynoucí jako ten člun nad Lucernským jezerem za svitu měsíce, jak to napsal pár let po skladatelově smrti německý básník a kritik Rellstab, a od té doby je sonáta tvrdošíně nazývána Měsíční svit nebo Sonáta měsíčního svitu. A kdo ví, třeba by byl Beethoven spokojen. Teď tedy ta nezvyklá fantazijní úvodní věta klavírní sonáty číslo 14 cis-moll v interpretaci Valentiny Kameníkové.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Igor Stravinský a finále z baletu Pulcinella hraje Orfeus Chamber Orchestra.

Jak řekl kdysi svým posluchačům na Pražské konzervatoři Antonín Dvořák, Mozart je sluníčko. A tak věříme, že Mozartova hudba vždy potěší i vás. Teď to bude Rondo, třetí věta třetího koncertu pro lesní roh a orchestr, který Mozart napsal v 80. letech 18. století ve Vídni pro výtečného hornistu Josefa Lloyd Gabla. Mimochodem, pokud se vám téma Ronda bude zdát povědomé, vězte, že je to reminiscence rondového tématu z Mozartova 22. klavírního koncertu z téže doby. Nám hrají waldhornista Petr Miloš a muzicí de Praga.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Klarinet je ve srovnání s jinými dřevěnými nástroji až monstrózně dokonalý. Má obrovský rozsah, je mimořádně pohyblivý, ale dokáže přednést i kantilénu. Má ostrá stakata a zvládá i velmi bizarní zvukové efekty. Překonává dokonce i hranice mezi hudebními světy, neboť ho můžeme potkat nejen ve vážné hudbě, ale i v dechovce –

0: Pane doktore, komu a čemu vděčí klarinet za tu neuvěřitelnou všestrannost? Nemyslím jenom takovou tu čistě hudební. Jde mi třeba o takový parametr, jako je spotřeba vzduchu. Já tady mám vaši knihu Akustické základy orchestrace, tady je tabulka a tu vidím, že flétnista může jeden tón v pianissimu hrát 26 vteřin, hoboista 38 vteřin, fagotista 27 vteřin, pozounista 22 vteřiny, tubista 13 vteřin a klarinet 42 vteřin. Co to je za princip, který toto umožňuje?
1: Myslím si, že je to takový zázrak asi jako housle. Prostě přišel jsem na to víceméně náhodou a pak se ukázalo, že to se ohromně osvědčilo. Vy jste mluvil o těch možnostech klarinetu, já bych ještě přidal další. A sice dynamickou možnost. On může hrát tak slabě, že ho v koncertní sále ani nemusí být slyšet. Je zajímavé, to si lidé neuvědomí. Když je orchestr na pódiu, obecně to je shromážděno, přijde dirigent, dozní potlesk, nastane napjaté ticho. To ticho obnáší 40 decibelů. Je to jednak způsobeno dechem přítomných, samozřejmě ozývá se určité topeň, a nevím, všechno možné, co to je, to dohromady vydá hladinu zvuku 40 decibelů, která stačí překrýt nejtěžší tóny klarinetu, který může hrát až třeba 25 jenom, takže to tichonký tón, ten už není vlastně prakticky použitelný. A na druhé straně, v nejvyšších rejstřících, tam jde přes 100 decibelů, tam se vyrovná mu jedině trubka a dramatický soprán.
0: Co je tedy ten hlavní princip klarinetu? Jednoplátek, že jo?
1: Jednoplátek a je to nástroj válcový, čili nikoli v kuželový, jako byla hoboj. A proto také přefukuje do duodecimy. A bylo skutečně zásluhou českého muzikanta Ivana Millera, který na přelomu 18. a 19. století vymyslel tak krásnou aplikaturu, to znamená, to jsou ty hejblátka na tom, že tím se stal tím jedním z nejpohyblivějších nástrojů orchestru.
0: Čili další checkmate v hudební oblasti.
1: Ano, tak.
0: Ivan Miller se o to postaral. Ještě v mozartovských dobách hráli v orchestru buď klarinety, nebo hoboje. Nikdy ne společně. Klarinet tehdy hudebníkům připadal příliš ukřičený proti decentním hobojům. Přesto však existovala velmi početná klarinetová rodina. Každý z těchto nástrojů měl jinou velikost, čili také jiný základní tón. Z toho důvodu jsou klarinety většinou nástroji transponujícími. To znamená, že vidíme-li v partituře napsánu třeba notu G, z klarinetu se ve skutečnosti ozve F, jedná-li se o B klarinet. Nebo také třeba E, když jde o klarinet in A.
1: A nebo když jde o S klarinet, ten malý, tak naopak mu to o tercí vyšší, čili B.
0: Pane doktore, je tento zmatek skutečně nezbytný? Vždyť to nesmírně komplikuje čtení partitury a všechno ostatní. Neměl by se zase nějaký šikovný Čech na tento problém podívat?
1: No, oni se na to už podívali, ne sice Češi, snažili se například Prokofiev psát všecko tak, jak to zní, ale dirigenty to strašně plete. Protože jsou tak zvyklí číst ty transponující nástroje, ale důvod je, samozřejmě není ten zvyk, důvod je ten, že klarinetista, když je schopný, tak může hrát na všechny druhy klarinetů, od nejvyššího do nejnižšího, stejným prstokladem. A samozřejmě potom se ozývají, on vidí v notách ty a ty noty, hraje tyto noty, ale tóny jsou jiné. Ty jsou podle toho nástroje každý jiný.

0: No a potom dalším problémem je rozdíl mezi německou a francouzskou aplikaturou.
1: No to...
0: Tím mechanismem
1: mačkacím. Ano, ano. To se nevyplatilo našemu mistru Antonínu Dvořákovi, vlastně ono všem nikdo o tom nevěděl, ale on byl, jak je známo, veliký novátor. Prostě co kde slyšel, musel okamžitě dát do partitury, pětistrunný kontrabas a tak dále, a tak dále. Dosekl se, že Vincent Nandy ve svém básni Ferval použil kontrabasového klarinetu. No, tenkrát už byl Dvořák velice slavný autor, tak a psal právě partituru opery Čerta Káča, tak tam použil kontrabasový klarinet. Divadlo poctivě objednalo z Francie kontrabasový klarinet. Hráč to vzal do ruky a řekl, jo, pánové, to je francouzská aplikatura, na to já hrát nemůžu. Takže nástroj měli a neměli hráče. Ono se to v té partituře vlastně potom vidí, ale ve zvuku to stejně byste neslyšel, protože ten Dvořák zdvojil ještě dvěma tubami, tichonce, ale tak, kdyby tam k tomu ten kontrabasový klarinet, tak by ho stejně nebylo slyšet.
0: A ty aplikatury, to je zase jiný prstoklad, jiný způsob tvoření
1: ano,
0: těch
1: ano,
0: tam... volby těch tónů.
1: Ano.
0: Poslechněme si, do jaké míry ovlivňuje onen základní tón klarinetu jeho zvuk. Nejprve to bude C klarinet v začátku prvního dějství Smetanovy prodané nevěsty.

0: Smetana u Žilce klade to taky třeba v Šárce nebo v částech Vltavy, ale jeho záměrem byl především, že C klarinet má trošku takový vesničtější tón, už se blíží, je menší, je kratší, blíží se tomu S klarinetu, tak víc pisklavý. Kdežto normálně B nebo A klarinet, to už jsou skutečné nástroje velice vážné a sametové.
1: Tak to zní B klarinet v Mozartově symfonii S-dur. Toto místo je zajímavé tím, že klarinetovou melodii tu doprovází i klarinetový doprovod.

0: teď budeme poslouchat klarinet in A.
1: No, tam poznáte, že skutečně tady rozdíl je témrový rozdíl. Hmm. Je temnější a myslím si, že velice dobře je to slyšet například z počátku Čajkovského 5. symfonie, kde je použito právě toho hlubšího až hlubokého rejstříku klarinetu. Vidíte, že to proti tomu menuetu Mozartu zní úplně jinak.

0: Naopak ten esklarinet, to je takový skutečně šibal, jako byl Endspiegel. A proto to využil Richard Strauss ve své symfonické básni tohoto jména a já zvolíme proto takovou ukázku, která je velice kontrastní. Je to drastická záležitost, kdy Endspiegla přivedli na popraviště, tam mu pozouny sdělují, že je odsouzen k trestu smrti oběšením. On ještě šaškuje trošku, ještě si tam pohupsne. No a pak ho pověsí, ten klarnet jde do nejvyšší polohy, který je schopen a vykvíkne tam. Je to hrozně, je to drastický, ale o S-klarnetu to vypráví hodně.
1: A od Strausa se to očekává, taková věc.

0: Pane doktore, co je tedy hlavním úkolem klarinetu nebo klarinetů v orchestru?
1: To je takový, bych řekl, ten spolehlivý střed, ale i dokonce i vrcholný obrys orchestru, protože on vydá z těch dřevěných nástrojů nejvíc zvukově. Má největší rozsah, jak už jsme říkali, a je to přitom hlas měkký, kulatý a je schopen všech věcí, které vůbec orchestrátor si může vymyslet. Mm-hmm.
0: Čili univerzální nástroj. Klarinet toho umí velice mnoho. O demonstraci jeho technických možností jsem poprosil pana Štěpána Koutníka. Pane Koutníku, klarinet má pověstně široký dynamický rozsah. Od pianissima k fortissimu můžeme to nějak demonstrovat?
2: Já se pokusím.
0: Děkuju. Pojďme se podívat na ty rejstříkové oblasti klarinetu. Začneme snad tou spodní.
2: Šalmajovým rejstříkem začneme. Ten je takzvaný nepřefouknutý.

0: Tak to má, to žádný skladatel neprohloupí, když použije této barvy. Ta prostřední poloha. No a pojďme nahoru.
1: Pozor, ale to bude hodně pískat.
0: Poprosím vás ještě o takovou malou přehlídku těch nejspeciálnějších efektů, které se dají vyloudit na klarinet.
1: Tak například frulato. To je takový razantní zvuk. Nebo glissando.
0: Skladatelé si někdy vymýšlejí naprosto neuvěřitelné věci. Například chtějí, aby se na klarinet hralo více hlasně. Klarinetisté ovšem jsou schopni splnit i to.

0: Nejzvláštnějším členem klarinetové rodiny je ovšem basklarinet. Má poněkud výstřední zjev, je dlouhý, nahoře a dole zahnutý jako saxofon a o zem se decentně opírá výsuvnou nožkou.
1: Dovolíte, já myslím, že ještě zvláštnějším členem této rodiny je právě ten výše zmíněný kontrabasový klarinet. Totiž ten vůbec nevypadá jako klarinet. Je to zatočeno spíš jako tuba a stojí na stativu.
0: Mutant, tak hoď. Ale já jsem ho nikdy neviděl. Zvuk basklarinetu je plný tajemných emocí a vyvěrá jakoby z nitra země. V rukou českého virtuóza světového formátu Josefa Horáka se však z basklarinetu stává bytost ještě tajemnější. Přesvědčíme se o tom na Svitě opus 100 Aloise Háby.

Leoš Janáček ve své půvabné skladbě Mládí přidal k dechovému kvintetu právě bas klarinet. Vítězslav Novák, který chápal Janáčka jako svou nekalou konkurenci, se této skladbě lehce posmíval a vyjadřoval pochybnosti, zda je skutečně nezbytné, aby do toho

0: To bylo spojení bas klarinetu s dechovým kvintetem v Janáčkově skladbě Mládí. A pane doktore, jakou ukázku zvolíme pro orchestrální využití bas klarinetu?
1: Velice zajímavě ho využíval například Antonín Dvořák. Známe je to solo v Holoubku, kde to je takový výhoružný tón, který předznamenává tragický osud. A v jiné symfonické básni Polednice ve spojení s fagotem, který hraje oktávu níž, je to zase takové nějaké osudové výhružné slovo té Polednice.

Vraťme se na závěr k nejrozšířenějšímu B klarinetu. Mnohé z jeho možností technických i uměleckých dokázal využít už Leopold Koželuch. Ještě než zazní ukázka z jeho klarinetového koncertu, rád bych ocitoval jednu velmi bystrou organologickou definici, jejímž autorem je žák jisté základní umělecké školy. Dechové nástroje jsou velmi děravé a tečou z nich sliny.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítám posluchače na vlnách Českého rozhlasu D-dur. Vybrala jsem pro vás díla Jiřího Temla, Karla Husy, Leoše Janáčka, Ilí Hurníka, Zdeňka Šestáka, Claudia Monteverdiho, Viktora Kalabise, Nikola Paganiniho, Oldřicha Flossmana, George Gershwina a Aarona Copelanda. Průvodkyní je vám dnes Stanislava Střelcová. Úvodem zazní koncert pro čembalo a komorní orchestr Jiřího Temla. Má tři části, dramatiko, korále a finále. Hraje Monika Knoblochová. Pražský komorní orchestr řídí Milan Kaňák.

0: Koncert pro čembalo a komorní orchestr skladatele Jiřího Temla z roku 2008 jsme si poslechli z živého provedení Moniky Knoblochové a Pražského komorního orchestru s Milanem Kaňákem.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudba pro Prahu 1968 je pojmem. Skladatel Karel Husák někdy si řekl, hudební noty se staly tóny protestu. Tyto tóny jsou jedinou mocí, kterou hudba má. Nemá žádné kulky nebo bomby. A připomeňme ze světových ohlasů. Jeho hudba je založena na husitských hymnech, které jsou známé každému, kdo si cení české koncertní hudby. Je to zároveň dílo, které je spojeno s hlubokými lidskými hodnotami. Eastman Symphonic Wind Ensemble řídí Donald Hansberger.

Hudba pro Prahu, skladatele, dirigenta a pedagoga Karla Husy, který žil od roku 1948 v zahraničí, zprvu ve Francii, později až do své smrti v roce 2016 ve Spojených státech amerických, je jednou z nejúspěšnějších skladeb moderní doby. Poslechli jsme si v provedení Eastman Symphonic Wind Ensemble, řídil Donald Hansberger. Leoš Janáček dokončil svou lyrickou kantátu Legendu Amarus pro sóla, smíšený sbor a orchestr na slova Jaroslava Vrchlického v roce 1897. Je to výpověď o kontrastech šťastné lásky a lásky nepoznané, o povinnosti, ale i o samocenosti člověka. Na nahrávce sóla zpívají Věra Soukupová a Vilém Přibyl, spoluúčinkuje Pražský filharmonický sbor, jeho sbormistrem byl Josef Veselka. Hraje Česká filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem.

Solisté Věra Soukupová a Vilém Přibyl, Pražský filharmonický sbor a Česká filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem přednesli kantátu Amarus skladatele Leoše Janáčka. Trio in C pro hoboj, klarinet a fagot Ilji Hurníka z roku 1993 má části Capriccioso, Dramatico a Amabile. Každá část přináší jinou náladu. Na nahrávce uslyšíme Novákovo trio ve složení Gabriela Krčková, Štěpán Koutník a Vladimír Lejčko.

0: Novákovo trio předneslo Trio in C, prohoboj, klarinet a fagot skladatele Ilji Hurníka.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Symfonické variace Zdeňka Šestáka s názvem Zpřítomnění okamžiku jsou spíše variační fantazií a hudební imaginací, jejíž autor marně usiluje zastavit tok času. Za důležité však považuje uvědomit si hodnoty života. Dílo si poslechneme ze záznamu koncertu z pražského Rudolfína, kde zaznělo v provedení České filharmonie s dirigentem Zdeňkem Košlerem.

Symfonické variace Zdeňka Šestáka, nazvané Zpřítomnění okamžiku, přednesla Česká filharmonie, kterou řídil Zdeněk Košler. Italský komponista raného baroka Claudio Monteverdi napsal madrigal s názvem Combattimento di Tancredi et Clorinda podle eposu Torquata Tassa Osvobozený Jeruzalém. Uslyšíme ho v provedení sopranistky Anny Higuera z Aragón, tenoristu Zegra van der Steen a Kurta Španiera. Komorní soubor smicových nástrojů Klemenčič Consort řídí René Klemenčič.

Monteverdiho Madrigal Combattimento, neboli souboj di Tancredi et Clorinda, poprvé provedený v roce 1624, jsme si poslechli v podání solistů a souboru René Klemenčiče. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Zveme vás teď k poslechu třetí symfonie opus 33 pro velký orchestr skladatele Viktora Kalabise. Obsahuje jasný filozofický podtext. Byla totiž komponována na počátku 70. let 20. století jako obraz dění ve společnosti. Vyznačuje se osobitými harmonickými prostředky. Na nahrávce ze záznamu koncertu řídil symfonický orchestr Československého rozhlasu dirigent Jiří Bělohlávek.

Dozněla třetí symfonie Viktora Kalabise, hrál symfonický orchestr Československého rozhlasu, dirigentem byl Jiří Bělohlávek.

Další kompozice nás zavede ke skladateli Nicolu Paganinimu. Jeho smycový kvartet E-dur zahraje světoznámé Fihanovo kvarteto. Na snímku v původním obsazení Leoš Čepický, Aleš Kasprík, Jiří Žikmund a Jan Schulmeister.

Čtyřvětý smyčcový kvartet F-dur Nicola Paganiniho zazněl v podání Vihanova kvarteta. Koncertní skladbu pro violu a orchestr Michelangelův kámen Oldřicha Flossmana z roku 1975 si poslechneme v provedení známé violistky Jitky Hosprové a symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dirigentem byl Tomáš Brauner.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Tomáš Brauner a solistka Jitka Hosprová zahráli koncertantní skladbu pro violu a orchestr Michelangelův kámen Oldřicha Flossmana. Pro symfonickou báseň Američan v Paříži, poprvé uvedenou v roce 1928, se George Gershwin dal inspirovat energií francouzské metropole, kde pobýval a kde zamýšlel studovat u Maurice Ravela. Newyorskou filharmonii řídí Leonard Bernstein.

Gershwinovu jazzovou rapsodii Američan v Paříži jsme si poslechli v provedení New Yorkské filharmonie s dirigentem Leonardem Bernsteinem. V nahrávce Copelandova koncertu pro klarinet a smyčcový orchestr s harfou a klavírem uslyšíme proslulé interprety. Skladba zazní v provedení izraelsko-německé klarinetistky Sharon Kam a londýnských symfoniků, které řídil Gregor Bühl.

0: byl koncert pro klarinet a smyčcový orchestr s harfou a klavírem amerického skladatele, klavíristy a dirigenta 20. století Aarona Coplanda. Hráli Sharon Kam a londýnský symfonický orchestr. Dirigentem byl Gregor Bühl. Od mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur zdraví posluchače Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Od mikrofonu Českého rozhlasu stanice D-dur se hlásí Stanislava Střelcová. K dnešnímu poslechu jsem pro vás vybrala hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, Marc-Antoine Charpentiera, Antonína Dvořáka, Nicola Paganiniho, Bohuslava Martinů, Césara Franka, Pabla de Sarasate, Christofa Willibalda Glucka, Ludwiga van Beethovena a Giacoma Pucciniho. Úvodem zazní symfonie číslo 38 D-dur Kechl 504, zvaná Pražská, kterou napsal Wolfgang Amadeus Mozart roku 1786. Dokončil ji po opeře Figarova svatba. Na nahrávce uslyšíme virtuozity Praga, které vedl Oldřich Vlček.

Dozněla Mozartova symfonie číslo 38 D-dur Kechl 504 Pražská, nazvaná podle prvního provedení. Zahráli ji virtuozity Praga s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. Vybíráme teď pro vás Charpentierovo Tédeum. Připomene znělku Eurovize, která vznikla z preludia k této skladbě. Marc-Antoine Charpentier komponoval mimo jiné hudbu k jezuitským hrám. Byl totiž regent s chorým u jezuitů při chrámu svatého Ludvíka v Paříži na konci 80. let 17. století. Charpentierovo duchovní moteto Tédeum v tónině D-dur uslyšíme v podání Annick Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Kenkense, Rasla Smise, Jean-Louise Bindyho, sboru a orchestru Les Musiciens du Louvre. Provedení řídí Mark Minkowski.

Duchovní moteto Te Deum Marc-Antoine Charpentiera doznělo v provedení Annick Massis, Magdaleny Kožené, Erika Kušeta, Patrika Heckense, Rasla Smise, Jean-Louise Bindyho, sboru a orchestru Le Musicien du Louvre. Řídil Mark Minkovský. Slavný Dvořákův violončelový koncert zazní v interpretaci violončelistky Michaely Fukačové, rodačky z Brna, která žije trvale v Dánsku. Vždy českou hudbu významně propagovala ve světě. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK na nahrávce řídil Jiří Bělohlávek.

0: Vyslechli jsme koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 H-moll, opus 104, jehož první provedení Antonín Dvořák sám roku 1896 v Londýně řídil. Na dnešním snímku byla solistkou Michaela Fukačová, spoluúčinkoval symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Dirigentem byl Jiří Bělohlávek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Čtyřdílné terčeto concertante pro kytaru, housle, violončelo Nicola Paganiniho, italského houslového virtuóza, kytaristy a skladatele počátku 19. století, si připomeneme z americké nahrávky v provedení Juliana Greye a členů The Diastria.

Doznělo terčeto pro kytaru, housle a violončelo Nicola Paganiniho, které zahráli Julian Gray a The Diaz Trio. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Cyklus písničky na jednu stránku komponoval Bohuslav Martinů na texty moravské lidové poezie ze Sušilovy sbírky. Vznikal v roce 1943 za druhé světové války v americkém exilu a byl určitým propojením skladatele s domovem. Písničky Rosička, Otevření slovečkem, Cesta k milé, Chodníček u maminky, Sen Panny Marie a Rozmarín uslyšíme dnes v podání současných interpretů Martiny Jankové, Tomáše Krále a Iva Kahanka.